Dance Radio, Praha 89 a 102,9 FM. Dance Radio. Dance Radio. Dance.

taneční muzika. Dance. Here we go.

Hits Radio, Praha 89 a 102,9 FM. Dance Radio. Dance Radio. Dance.

0: Radio. Dance Radio Euronews.
1: Evropské země budou dále postupně posilovat svou pozici v Severoatlantické alianci, aby snížili její závislost na Spojených státech. Uvedl to před pátečním jednáním ministrů zahraničí NATO jeho generální tajemník Mark Rutte. Doplnil, že USA budou ale stále v Evropě hrát klíčovou roli, a to jak v otázce jaderného odstrašení, tak konvenčních zbraní. Zároveň poděkoval americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi za oznámené vyslání nových vojáků do Polska.

pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

On Air. Dance Radio. Baví tě drum and bassová muzika? Tak laď každý pondělí Rave On Air. Od 6 večer. Dance Radio. Tvoje oblíbená drum and bassová show Rave On Air. Poslouchej každý pondělí pořád Rave On Air. Od 6 večer na Dance Radio.

0: Radio. Dance Radio. Brusel News.
1: Americký prezident Donald Trump na sociální síti oznámil vyslání dalších 5 000 amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským protějškem Karolem Navrockým. Ten v reakci na toto rozhodnutí Trumpovi poděkoval. Podle polského ministra obrany Władysława Koniak-Kamysze krok potvrzuje pevnost vztahu Polska s USA. Šéf Bílého domu však neuvedl žádné další podrobnosti. Není proto zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí. Dobrá spojenectví jsou ta založená na spolupráci, vzájemném respektu a závazku k naší sdílené bezpečnosti, uvedl Navrocky na sociální síti X.
0: Dance Radio. Dance Radio.

pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nej z drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Radio. Dance Radio Euronews.
1: Evropské země budou dále postupně posilovat svou pozici v Severoatlantické alianci, aby snížili její závislost na Spojených státech. Uvedl to před pátečním jednáním ministru zahraničí NATO jeho generální tajemník Mark Rutte. Doplnil, že USA budou ale stále v Evropě hrát klíčovou roli, a to jak v otázce jaderného odstrašení, tak konvenčních zbraní. Zároveň poděkoval americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi za oznámené vyslání nových vojáků do Polska.
0: Dance Radio.

0: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
1: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
2: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Audi Q3 můžete mít už za skvělých 9 999 korun bez DPH měsíčně, včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Danceradiu. Soutěže o volňásky na ty nejlepší mejdany a festiáky. Taneční shows od nejznámějších DJs a producentů. Aktuální informace ze světa taneční scény. To naladíš každý den od rána do večera na tý nejvíc taneční frekvenci u nás. Dance Radio. Ta nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio, Brussels News.
1: Americký prezident Donald Trump na sociální síti oznámil vyslání dalších 5 000 amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským protějškem Karolem Navrockým. Ten v reakci na toto rozhodnutí Trumpovi poděkoval. Podle polského ministra obrany Vladislava Koniak-Kamise krok potvrzuje pevnost vztahu Polska s USA. Šéf Bílého domu však neuvedl žádné další podrobnosti. Není proto zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí. Dobrá spojenectví jsou ta založená na spolupráci, vzájemném respektu a závazku k naší sdílené bezpečnosti, uvedl Navrocky na sociální síti X.

0: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
1: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
2: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Volkswagen Passat můžete mít už za skvělých 9 490 korun bez DPH měsíčně, včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
4: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.

0: pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Radio. Dance Radio Euronews.
1: Evropské země budou dále postupně posilovat svou pozici v Severoatlantické alianci, aby snížily její závislost na Spojených státech. Uvedl to před pátečním jednáním ministru zahraničí NATO jeho generální tajemník Mark Rutte. Doplnil, že USA budou ale stále v Evropě hrát klíčovou roli, a to jak v otázce jaderného odstrašení, tak konvenčních zbraní. Zároveň poděkoval americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi za oznámené vyslání nových vojáků do Polska.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
1: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
2: Dance Radio.

Live on air. Dance Radio. Baví tě drum and bassová muzika? Tak laď každý pondělí Rave on air. Od 6 večer. Dance Radio. Tvoje oblíbená drum and bassová show Rave on air. Poslouchej každý pondělí pořád Rave on air. Od 6 večer na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio. Dance Radio. Brussels News.
1: Americký prezident Donald Trump na sociální síti oznámil vyslání dalších 5 000 amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským protějškem Karolem Navrockým. Ten v reakci na toto rozhodnutí Trumpovi poděkoval. Podle polského ministra obrany Vladislava Koniak-Kamise krok potvrzuje pevnost vztahu Polska s USA. Šéf Bílého domu však neuvedl žádné další podrobnosti. Není proto zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí. Dobrá spojenectví jsou ta založená na spolupráci, vzájemném respektu a závazku k naší sdílené bezpečnosti, uvedl Navrocky na sociální síti X.

0: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
2: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
3: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Dance Radio.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nej z drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio Euronews.
1: Evropské země budou dále postupně posilovat svou pozici v Severoatlantické alianci, aby snížily její závislost na Spojených státech. Uvedl to před pátečním jednáním ministrů zahraničí NATO jeho generální tajemník Mark Rutte. Doplnil, že USA budou ale stále v Evropě hrát klíčovou roli, a to jak v otázce jaderného odstrašení, tak konvenčních zbraní. Zároveň poděkoval americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi za oznámené vyslání nových vojáků do Polska.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Tak Allegro Smart Weeks. Nyní Lego Editions Helma Lewis Hamilton ze Scuderia Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
3: Dance Radio.

Apka Dance Rádia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Rádia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.

Však já si Andreas Latino, Federudens ráda, chviličku po 13. hodince, no a rovnou otevřem 13. hodinku. Čeká nás tam pár novinek, jednou z nich bude třeba Timmy Trumpet. Společně s ním taky Frank Vogel, John Martin, All My Life. To bude novinka Federu Dance Ráde už za chvilku, no a taky nás čeká Parisy Fred Again. Tohle a spousta další úžasný muziky na vás čeká Federu Dance Ráde už za chvilku. Startujeme nedělní party break. Jsem Tereza Ročeňová a na vlně 89.120.9 FM vám přeju parádní poslech. Je 13.02. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Sony Fodera, výborný kousek na 89,129 FM. Jsem Terka, odstartovali jsme nedělní odpolední part break, bude natřískaný tou nejlepší taneční muzikou, takže pokud nemáte po víkendu dost, rozhodně si ještě hodíte bokem. Pokud byste neměli úplně dost, tak pro vás dneska bude od 18 hodin další vydání pořadu Club Mix. Kdo dorazí jako host, kdo pro vás bude mít svůj setík, pořádnej houseovej, tak to vám prozradím během dnešního vysílání. Taky mrknem do světa filmu, protože tady máme nějaký hvězdný obsazení v jednom z hodně známých filmů. Takže doufám, že budete nalákaný na to a že o tom budu za chvíličku mluvit. No a taky mrknem samozřejmě na hokej, protože mistrovství světa hokej pořád pokračuje, kluci naši tam pořád jsou a pořád bojujou a bojovat budou, takže kdy, co, jak, to se dozvíte za chviličku. No a teď už muzika, Local Singles, Timmy Trumpet anebo Shapeshifters, New Day. To vám do uší pošlu za moment na Vlně 1 z rádia.

0: Dnes ráda výborná muzika, Shanksa Too Late, 4 minutky po půl druhý. Máme krásný odpoledne, tady v Praze je pořádně švejní sluníčko. Klidně se pochlupte, jak to vypadá u vás, pokud posloucháte úplně jinde. Víme, že nás posloucháte po celé České republice a nejenom v České republice. Posloucháte nás i ve světě, posíláte nám pozdrav z různých koutů země koule, takže klidně napište, jak trávíte dnešní den. Já jsem dala anketku teda na můj vlastní Instagram, klidně na to můžete mrknout, můžete mi napsat, jak trávíte dnešní odpoledne, ale můžete to poslat taky na dancradio.cz, ať už na Facebooku nebo na Instagramu. No a když už máme tak krásně, tak samozřejmě spousta z nás si představí nějakou party při východu slunce, při západu slunce. No a jednu takovou velkou party bude mít během srpnových pondělků taky DJ Tiësto. Jeho pondělní srpnový Sunrise Sunset v Universe Ibiza zveřejnili kompletní line-up a budou tam úžasný jména. Můžeme se těšit na jména, který znáte taky z Etheru Dance Radia, ať už to bude třeba Kevin DeVries, taky Emma Sano a spousta dalších. Tiësto to má na svých sociálních sítích, takže mrkněte na to a mrkněte taky na celkově na line-upy, ať vám nic neuteče, ať si to léto vychutnáte úplně maximálně. No a vychutnávat si to budeme dál i v Etheru Dance Radia. Čeká na nás FL System, taky Martin Ekin, anebo Dan Howard a Disturbia. Za chviličku na Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Petru Dinsrády a Sita Creepin. Máme 12 minutek před 14 hodinkou, když už koukám na čas, tak hned vedle toho mám dnešní svátek, který slaví Jana. Tohle jméno má neuvěřitelných 264 944 žen, takhle jsem to chtěla říct. Je to čtvrtý nejčastější jméno u nás v České republice. Průměrný věk nositelek tohle jména je 50 let, jinak je to hebrejské jméno. Dneska slaví taky Vanessa. Tohle jméno má v České republice 5431 žen. Je to jméno irského původu. Průměrný věk jeho nositelek je 8 let, takže všem Vaneskám samozřejmě všechno nejlepší. Doufám, že i vy posloucháte Dance Radio a pořádně si to užíváte. Jinak dneska slaví taky ze zvířátek pejsek Bonnie a z kočiček je to Gina nebo Ginny. Dneska je taky Evropský den párků a den bratrů, takže já jdu poslat bráchovi zprávu a pokud dneska slavíte narozeniny, výročí, cokoliv, doufám, že si taky užíváte skvělej dnešní nedělní slunečný den. Doufám, že užívat si ho budete i s další muzikou. Pro vás připravený Kenya Grace, Chemical Brothers anebo Cream a Paragasm. Už za moment na Dance Radio.

Za náma Féteru Dance Rádia, další úžasná muzika D-Light, Groovy in the Heart. No a pro mě už pomalu slyšíte novinku. Za chvilku nás čeká nový Chris Avantgarde, Concrete Professional. Proběhne taky Ferek Down, Jim Cook a Everything You Need. Tančíte s náma na vlně 89.9 FM, jsem Terka Ročeňová a pokračuje nám nedělní part break na vlně Dance Rádia. Je 14.03. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Za náma na vlně Dance Radio Soft Cell a Taint Love, Jamie Jones Remix, 17 minutek po 14 hodince. Se podíváme do Švýcarska. Pokud plánujete právě výlet do těchto krajin, tak pozor. Když tam budete nastupovat do železničního vlaku nebo jakýhokoliv takovýhleho dopravního prostředku, tak pozor. Oni tam mají pravidlo, že když tam nastoupíte, už musíte mít platnou jízdenku. Vůbec nezáleží na tom, jestli dobíháte, nestíháte. Prostě musí být platná hned, jak vlezete do vagónu. Tučnou pokutu tam to totiž nedávno musel zaplatit jeden pár proto, že si koupil jízdenku 32 vteřin po tom, co tam nastoupili. Oni totiž nemohli najít správný vlak, měli zpoždění, naskočili jen tak. A když přišel průvodce, aby zkontroloval jízdenky, tak se prý netvářil úplně šťastně, protože zjistil, že si ji koupili se zpožděním a to se tam nesmí. Takže dostali pokutu, tak bacha na to. Ať budete vyrážet, ať už je to Švýcarsko nebo nějaký jiný kraj, kam se chystáte na výlet, na dovolenou, zjistěte si úplně všechno, ať vám zbyde kapesní třeba na zmrzku, něco dobrýho, cokoliv jinýho. A teď už další muzika. Car Sleepers, novinka, Chris Avantgarde, anebo Janie a Plastic Dreams na 89.120. 9 FM za chviličku.

0: Rádio.
1: Tak na Dance Radio jsme si dali další libovku. Za nama Kalina Zendres, Hayley May a Who We Are. Teď se podíváme do naší hitparády Dance Radio Charts, jak jste zahlasovali a jak dopadlo pořadí naší hitparády, která probíhá každý čtvrtek od 18 hodin, tak vždycky je tam 20 míst, jsou tam tři novinky. Já už koukám na první tři novinky, takže Christoph, Illenium a Glockenbach. Jinak, jak jste zahlasovali, tak mrknem na to. Myslím si, že příští týden bude nová jednička, protože u prvního místa není palec nahoru, je už tady dlouho. Takže Unotus na trojce, WW společně se Scooterama, Ray from Other Space na dvojce. No a na jedničce, tam 7 týdnů hitparádě velký potlesk, Adriatic, Elderbrook a Lost in the Woods. Opouští to hitparádu s velkým aplauzem a samozřejmě teď už je jasný, že příští týden bude 100% nová jednička. A kdo bude na prvním místě, je to na vás. Hlasujte na www.danceradio.cz a teď už muzika Future Rebound, taky Lucas and Steve nebo Martin Solveig na 89.102.9 FM za chviličku.

Na 89, 129 FM Elderbrook a Walk Away 11 minutek před 15 hodinkou. Vy rozhodně nikam neodcházejte, protože mám pro vás další informace. Tentokrát se podíváme do světa filmu. Pokud milujete Batmana, tak pozor, herečka Scarlett Johansson byla potvrzená v pokračování právě Batmana. Zahraje si po boku Roberta Pattisona, který se nám opět objeví v roli temného rytíře. Takže zveřejňovat budou další jména, natáčet už by se mělo začít každým dnem, takže rozhodně buďte na vlně, my vás na všechno připravíme. Dejte vědět, jestli máte rádi Batmana nebo užijete na jiném stylu celkově tady z těch filmů, jaký film máte rádi, anebo jestli jde úplně o jiný styl, nebo jestli máte radši seriály, nebo si radši přečtete knížku. Samozřejmě doufám, že všichni nejradši posloucháte Dance Radio. No a k tomu samozřejmě za chvilku další muzika. London Electricity, Roger Sanchez. No a dáme taky naší dvojku z distanční hitparády WW Scootry a Ray from Outer Space. Už za moment na Dance Radio.

WW Scootři, Ray from Outer Space, Féteru Dance Rádia. No a co nás čeká po 15? Tak rozhodně to bude nějaká novinka. We could be something, Boy Amor, Petr Xan, Zamhil za chviličku. Proběhne taky Meduza, Don't Wanna Go Home. Tohle je spousta dalších kousků na vás čeká za moment. Odstartujeme poslední hodinku dnešního nedělního party breaku na vlně 89 102,9 FM. Je 15 hodin.

0: radost. Myslím si, že ideální dárek pro fanouška taneční hudby. Teď už další muzika, Sick Dope, Boy Amortorimus nebo Luigi Di Mare a Infinity. To si dáme za moment na Dance Radio.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní autochladnička Senkor jen za 1849 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
4: Dance Radio.

0: Otonous a Goodbye v Eteru Dance Rádia. Tak za náma, tato výborná muzika, 2 minutky po půl čtvrtý. Já se ještě neloučím, ještě chviličku si tady s váma dám a rovnou mrknem na to, co se vlastně děje v hokeji, protože probíhá pořád ještě mistrovství světa v hokeji, kde naši kluci hráli včera proti Slovensku a vyhráli 3-2. Čekají další zápas, a to zítra a pak ještě v úterý. Zítra to bude s Norskem od 16:20. V úterý si to potom naši kluci dají s Kanadou od 20:20. Takže pokud milujete hokej, tak doufám, že vám to neuteče, že budete pořádně fandit. No a my si k tomu dáme taky muziku mezi tím, co si to budete plánovat, dávat upomínku do telefonu. Mark Knight, Major League anebo Kreider, to si dáme za moment. No a k tomu taky pozvánka na vysílání Dance Rádia.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. Through peace, love, acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.

Tak na Dance Radio jsme si dali další muzikou, proběhli Diamond Pistols a teď už se pomaločku podíváme, co vás čeká dneska večer v éteru Dance Radio. Tak od 18 hodin to bude další vydání pořadu Club Mix. Už 6040. vydání opět pod taktovkou Milana Kroužila, který odehraje se ti k první hodince. Ve druhý tak tam dorazí Jose Madeira a Jan Lan. No a ve třetí hodince bude míchat svůj setík DJka Terezia. Takže pokud byste si chtěli užít ještě party z takhle na poslední chvíli, na konec víkendu, tak Club Mix, myslím si, že ideální způsob. Já se na vás budu těšit v úterý v pořadu Showtime společně s Michaelem C. Dorazí nám host, bude to DJka, Christy Vansen si říká, takže čekejte rozhovor, bude taky setíček, no a ode mě za chvilku stihneme ještě pár kousků. Proběhnou Korolova společně se Switch Disco, Paul Kalkbrenner a nebo Wilkinson a Ultraviolet. Tak loučím se, mějte se a pa v úterý podvečer, páčko. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Evropské země budou dále postupně posilovat svou pozici v Severoatlantické alianci, aby snížili její závislost na Spojených státech. Uvedl to před pátečním jednáním ministrů zahraničí NATO jeho generální tajemník Mark Rutte. Doplnil, že USA budou ale stále v Evropě hrát klíčovou roli, a to jak v otázce jaderného odstrašení, tak konvenčních zbraní. Zároveň poděkoval americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi za oznámené vyslání nových vojáků do Polska.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
5: Dance Radio.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andrewem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trends, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio. Dance Radio. Brussel News.
1: Americký prezident Donald Trump na sociální síti oznámil vyslání dalších 5 000 amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským protějškem Karolem Navrockým. Ten v reakci na toto rozhodnutí Trumpovi poděkoval. Podle polského ministra obrany Vladislava Koniak-Kamise krok potvrzuje pevnost vztahu Polska s USA. Šéf Bílého domu však neuvedl žádné další podrobnosti. Není proto zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí. Dobrá spojenectví jsou ta založená na spolupráci, vzájemném respektu a závazku k naší sdílené bezpečnosti, uvedl Navrocky na sociální síti X.
0: Dance, Dance Radio. Dance Radio.

Rádio. Baví tě tam vízová muzika? Tak laď každý pondělí Rave On Air od 6 večer. Dance Rádio. Tvoje oblíbená tam vízová show Rave On Air. Poslouchej každý pondělí pořád Rave On Air od 6 večer na Dance Rádiu. Dance

Dnešní vydání pořadu Club Mix na Dance Radio na vlnách 8229 FM či apka Dance Radio anebo webík danceradio.cz. Máme 24. května, těsně tedy po 18. hodině a svátek má Jana. Všem blahopřejeme a doufám, že i Janinkám uděláme radost. Třeba je tam první track Bonety a No One Else, kdysi to byla Princess, Say I Am Number One. Jinak producent Bonety pochází ze Španělska a dokonce se objevil i v Cross klubu tady v Praze, takže tenhle ten producent je poměrně znám a stále jde nahoru a hraje po všech možných festivalech po celém světě. Ale teď to hlavní, co nás dneska čeká, první hodince samozřejmě novinky, ale hlavní jsou hosté. Jose Madeira a ještě Jan Lan budou představovat novinky, které nedávno vydali, takže docela doufám dost věcí zahrajou ze své kuchyně, takže ještě jednou Jose Madeira a Jan Lan. A pak tady máme krásnou slečnu DJka Terezie, ta bude tedy mezi 8. a 9. Ještě jednou shrnu hosty, mezi 19. a 20. to bude Jose Madeira a Jan Lan a mezi 20. až 21. hodinou DJka Terezie.

Godfather of House Music, neboli tedy otec houseové scény. Joe Pacci, jo? All Night. Dvakrát po sobě bude. Posloucháte Club Mix, 640. vydání na Dance Rádiu. Jose Madeira, Jan Lan a DJka Terezie. To jsou hosté dnešního pořadu.

Jo, Foc Vella Jour. Je to Neapolitán, o které jsem už často hovořil, ročník 1970, první kroky to byly diskověci a hlavně letní festivaly. V roce 2007 zahájil už natvrdl Joe Pacciolo svoji DJskou kariéru jako elektroproducent, také podepsal svoji první smlouvu ze CO Two Recordings, což mu umožnilo vstoupit na globální scénu. Také se proslavil remixem French Kiss od Lil Uzi Vert, což je legendární snímek z roku 1989.

White Coffee Label. White Coffee Label, na to má patent tady Raffaele Civalino, hitovka Touch Me, neboli tedy novinka v Club Mixu. Pravidelně se objevuje v první stovce na platformě Struxors, dokonce na 27. příčce v roce 2020.

víkendu. Inseparable, to je Mark Cotterill. DJ a producent, který se narodil ve Velké Británii, ale od roku 2006 žije ve Spojených státech. A stihl tam založit dvě značky, Plastic People Recordings a Rhythm and Vibe. Jede v tomhletom garážovém stylu a je věrný právě těm, řekněme, klasickým house garážovým stylům a kořenům. Tady to můžete slyšet. O

Supernova a Deeper Transformation. To jsou dva Italové. Jednak tedy Emiliano Enjoy Nazione a ještě Giacomo Godi. Milujou tu klasickou houseovou nezávislou scénu, také vydávají třeba na značkách Defected Records, Future Disco anebo All Room Music. Za půl hodinky by měl dorazit Jose Madeira a Jan Lana. A potom mezi 20. až 21. hodinou DJka Terezie.

už o něm byla řeč, Rafaele Cevelino, italský producent, tahle věc se jmenuje Underground People a je tam projekt ještě Tom Travels, Night Fever a avizovaný Rafaele Cevelino, který kombinuje deep, funky a garážový styl.

Deep Moor a Raw Energy. Tak tady máme UK Garage, kombinovaná samozřejmě věc ještě s klasickým housem. Tak si to vychutnejte. Tenhle ten styl britské garáže je čím dál tím více in a klasický house tam není co dodat. Teď mi volal Jose Madeira, už je na cestě, protože masteroval track, aby to pro vás, pro posluchače, bylo aktuální, takže za 15 minut je tady máte Jan Lan.

Rick Silva, Mexico City. Tenhle Mexičan už začal v 90. letech koketovat, produkovat muziku, hrál po všech možných místech, hlavně ho ovlivnili třeba kapely jako základní samozřejmě kapely Depeche Mode, New Order, Kraftwerk, Front 242, MCL a tak dále. A s jedním podnikatelem se dali dohromady a stal se rezidentem mexického klubu Mexico City, legendárního místa Meduzas. Takže Rick Silva, Make Your Time.

Just Can Give You Up. DJ a producent Mark Brickman. Mark Brickman založil, třeba spolu založil Essential Party, které probíhají od roku 2014, během tedy Miami Music Week. Na těch akcích třeba nechyběly Soul Clap, Mark Farina, Miguel Mix, Don Martin a Danny Krivit. Jinak tohleto v originále je kapela Mystic Merlin z roku 1980. Neskutečná klasika disco-funkové sféry Just Can Give You Up. Mystic Merlin originále v roce 1980.

Silva Bassarana. No už podle jména to samozřejmě naznačuje, že to je Turecko. Feel it. Byl nominován jako nejlepší lunchový DJ umělec podle časopisu Wedding Magazine. Začínal, což je takové typické, v 360 stupňovém klubu s výhledem na Istanbul. Tam ta muzika se krásně hodí třeba. A v roce 2008 začala projevovat velký zájem a obdiv k producentům na značce Purple Music Records, Jamie Lewis. Takže Silva Bassarana.

To je jasné, Maďaři už mají několik políček ohně té nezávislé, ať už tedy nezávislé, nebo i jiné taneční scény, jako třeba Crazy Biza, nebo Corvin Dalek, tak je tady Sonic V-Vibe. Sonic ten už v 95. roce začal koketovat s taneční undergroundovou scénou. Tomuhle žánru se docela v Maďarsku dařilo a stále tedy daří. A Sonic se samozřejmě inspiruje těmi veličinami a snaží se prorážet dopředu. Také se mu i docela daří na platformě Traxsource. A tahleta věc se jmenuje V-Vibe. Posloucháte Club Mix. 640. vydání na Dance Radio.

0: Tak posloucháte Club Mix, přátelé, dorazili do studia, jsem rád, dvojice Jose Madeira a Jan Lan. Přátelé, pěkný večer vám přeju.
1: Dobrý večer všem. Omlouváme se, že jsme přijeli pozdě, ale protože se řídíme heslem, jak říká náš vedoucí Tommy Rogers ze studia 54, nesledují čas, ale datum, takže.
2: Krásně, dobrý večer.
0: Tak pozdě, ale přece, ale ještě to jde, 10 minut. Máte tedy...
1: Nedostaneme pokutu, že ne?
0: No, ale to nevadí, tak ještě spoustu času máte prezentovat své novinky. Jose Madeira je samozřejmě znám rezidentura klubu Studia 54, kde pravidelně hrajou Jose Madeira and the Friends, mimochodem pozvánka na příští měsíc, a DJ a producent Jan Lan. Zdravíme tě tady premiérově v Club Mixu.
2: Ahoj.
0: Jak dlouho děláš DJ?
2: Ale už to bylo 11. rokem, no.
0: 11. rokem?
2: 11. rokem.
0: A jaký vyznačuješ styl?
2: Tak já jsem se začátku vyznačoval technem, pak jsem přešel na melodický techno a jakože zapojuju tam i tech house, takže jakoby to snažíme se tady s Hosečem tak různě propojovat teďkon, že z toho vznikají docela zajímavé věci, no.
0: No.
1: A hlavně, já jsem chtěl vlastně ujist na prvou míru, tak tenhle člověk může za to, že já skládám, protože vlastně já když jsem přišel vlastně v tom prosinci o práci, a tak jsem se doma že nudil a furt jsem jako řešil, co budu dělat, tak on dobře bydlím jako se od sebe, tak do mě pořád hustil, ať si to koupím, ať prostě začnu skládat, a já říkám, hele, s mojí jako poruchou pozornosti a trpělivosti ne, no a... Půl roku oběhlo a podívej.
0: No a máte tedy svý vlastní věci, které budete prezentovat. Já už jsem o tom hovořil, že si vlastně dneska masteroval na poslední chvíli, aby to posluchači mohli slyšet jako novinku.
1: No, nechte se překvapit, to bude během hodinového setu, a jinak každopádně dneska odprezentuju poprvý můj první track, který vyšel 13.5. na House Magazine Records, a jmenuje se to La Panda S Gucciame.
0: Dobrá, takže už máš takhle na platformě. Vy jste dávali kolik tracků dohromady, přátelé?
1: My máme aktuálně v šuplíku 4 tracky.
0: Takže na album za chviličku to
1: no,
0: bude.
1: No.
0: A budete z toho něco prezentovat dneska?
1: Jo.
0: Dobrá, a za dlouho asi?
1: Tak teď si dáme Triple C Triple Questy, pak dám Lapadle S Gucciame a pak ti ukážu.
0: Dobře, tak to budeme hezky prezentovat do éteru. DJ Jose Madeira, Jan Lan, Jose Madeira, back to back, jestli jsem to správně pochopil.
2: Ano.

0: Tak už se tady prezentuje první novinka, konkrétně z kuchyně Jose Madeiry.
1: To je La Padla s Gucciame a vyšlo to, jak říkám, 13.5. na House Magazine Records, takže to je moje vlastní produkce.
0: A budeš to křtít ve studiu 54?
1: Já ti nevím. Je to možný, tak jo, tak 27.6. víš, jsme tam. Takže...
0: Ano, ano. A první křest je tady v Club Mixu.

0: Takže další křest ohněm tady v Club Mixu novinkou. Jose Madeira bude prezentovat věc, kterou dneska masteroval, je to tak?
1: Jo, tohle to se jmenuje zatím ID, nemá to název, ale to, ale možná se jmenuje BU, to ještě vymyslím, ale je to dneska dokončený, takže doufám, že se líbí.
0: Jo, jo, jo, zní to dobře, blahopřejmě.
1: A pak mám ještě jeden, ten jsem si chtěl dneska původně taky vzít, ale ještě není hotovej, tam jsem normálně, protože každý ví, kdo mě zná, že mám rád kočky. A já jsem tam nomé dal kočičí mňuchnutí a ten track jsem neměl, taky tech house.
0: Já mám taky rád kočky, jo, i ty dvou nohy, i ty čtyř nohy.
1: Takové pecka.

Milk and Sugar, Higher and Higher One More Time. Známý německý projekt, toto jsme slyšeli všichni společně na vystoupení DJ Kletna. Jinak back to back tady DJ Jan Lan, Jose Madeira dohromady. Love Mix 604.

Kiki a Krusy. Takže Jan Lan back to back, neboli tedy ping-pong a Jose Madeira dohromady. Posloucháte Club Mix, ještě 25 minut, ale ta dvojka, která prezentuje i novinky, a nebo i takové klubové hitovky. Club Mixu, 640. vydání.

0: Tak to trošku zní familiar, neboli tedy povědomě, že?
1: Ano, ano.
0: Obyčejný svět?
1: Vykradl jsem Abraxas. Ne, já jsem si půjčil ten sample a samozřejmě jsem přidělal basovou linku a dal jsem tam vokály, jmenuje to Life in my heart a je to moje.
0: Abraxas mám velice rád, je to samozřejmě klasika.
1: A ještě tam bude doplňovat Ivan M. saxofon, a protože to je vlastně kamarád toho z té kapely, tak se rovnou zeptá, jestli mu to nevadí, aby jsme to mohli vydat, no.

A doplním, že jeden ze zakladatelů kapely Abraxas je samozřejmě legendární Slávek Janda, kterého zdravím také na dálku. Je to skvělý člověk, hudebník a prostě muzikant par excellence.

Vibration, Bostojící, Angie Brown, VHO. DJ Jan Lan a Jose Madeira.

Takže jdeme do finále tady. Electro, Matsessory a ještě Sidepiece, Extended Mix, dvojice tedy, Jan Lan, Jose Madeira, za chvilku vystřídá DJ Katerezie.

0: a nebe do finále. Takže přátelé, díky za předvedení vašich novinek, všeho možného. Jose Madeira, DJ Jan Lan, oba dva producenti. Tak.
1: A chtěl bych všichni pozvat 27.6. na naší House Friends do klubu Studio 54, kde se uslyšíme já, tady Milan Kroužil, Jan Lan a M-Jack, DJ Barber a spoustu dalších.
0: No tak budeme se moc těšit, díky. Jak se ti hrál tady premiérově v Club Mixu, Honzo?
2: Jako, bylo to super.
0: Jo, tak to mám radost. Takže jsme si užili party, teďka vás střídá tady slečna DJka Terezie. Díky za přízeň, přátelé.

0: Takže přátelé, je to tady Střídání stráží, slečna Terezie, Tereska dorazila do studia a tě přeju pěkný večer, ahoj.
1: Ahoj, taky přeju krásný večer.
0: Tak jsme to všichni stihli krásně. Prosím tě, tak jsme se neviděli asi půl roku a je tady asi spousta novin, hraješ v Čechách, v Rakousku, hraješ všude,
1: taky.
0: V Bratislavě, takže no, tak ono ta Vídeň a Bratislava je celku blízko, ne? Tak vy přijíždíš, ne?
1: Ano, ano, většinou když hraju v Bratislavě, tak pak jdu do Vídně spát, takže je to kousíček. No.
0: Jo, tak to je fajn. No. Takže ty spíš ve Vídni, i když hraješ v Bratislavě.
1: Jo, já to mám rodinu, takže
0: já
1: se
0: vím,
1: mi
0: já
1: to
0: vím.
1: Vyplatí víc. No.
0: Že to. No a kde se jí teďka nejlépe hrálo za poslední dobu?
1: Za poslední dobu nejlépe asi v klubovně druhé patro. Tam jsem teď nově rezidentem, takže tam je to za mě asi nejlepší atmosféra v Praze. Takže tam je to skvělý.
0: Dobrá. A co tam hraje za styl?
1: Primárně tam hrajeme house. Jsou tam nějaké odchylky, možná někdy nějaký disco house, upper house, ale primárně to je zaměřený na house.
0: Že jsi house.
1: Mm.
0: Dobře, dobře. A jak se ti třeba hraje i v Bratislavě?
1: Tam je to trošku jiný, tam je to spíš jako do main stage a větší komerce, takže to zase pro mě jiné hraní. Užívám si ho taky, ale prostě pro mě house je srdcovka, takže,
0: no to je jasný.
1: Takže nejvíc si užívám prostě takový menší prostor, kde to je víc takový osobnější to hraní.
0: A co třeba UK Garage?
1: Taky mě to docela chytá poslední dobou a občas tam nějakou písničku hodím jako na reakci lidí, ale no, uvidíme, třeba jednou se do toho pustím víc.
0: No, teďka ty máš v pátek velkou životní zkoušku.
1: Ano, ano, čekají mě státnice.
0: Takže se připravuješ, jak to kombinuješ s DJingem?
1: No, je to docela náročný, abych řekla pravdu. Myslela jsem, že budu hrát míň, abych právě měla víc času, ale bohužel toho hraní bylo teďkon hodně a právě se to rozjíždí v tom druhém patře, takže je to takový trošku komplikovanější, takže snažím se využít každou chvíli, abych se mohla učit. Samozřejmě ne vždycky to jde, protože člověk je unavený z toho hraní a je to prostě náročný. Jo.
0: Ještě dvě kočky doma.
1: Ještě dvě kočky, ano.
0: A ty jsi milovník koček?
1: Nebyla jsem, ale už jsem.
0: Dobře, to je dobře. S nimi je legrace, ne?
1: Je to skvělý, je to takový živel.
0: No, no, no. Dobrá, jak bude vypadat tvoje dnešní DJská show?
1: Dnešní DJská show bude primárně, nevím, nemám úplně přesný jako set připravený, uvidíme, co tam budu hrát, ale mám to primárně na house, tech house a nějaký funky takový, uvidíme. A do toho budu samozřejmě bubnovat ještě živě.
0: Takže Electronic Bass.
1: Ano, ano.
0: Dobře, těšíme se na všechno, DJka Terezie v Club Mixu, 6.40. vydání.
1: Užívejte.

Who? Joseph Parkinson, Wanna Be Free, I Wanna Be Free. Předtím House Music Will Never Die a Tim Sanders. Přesně jak tady slibovala DJka Terezie, plní své sliby. Najdeme dobrý našlápnutý mejdan tady v Club Mixu. 640. vydání.

To have, honey, because a good man is hard.

tohleto je nestárnoucí Adeva. Já si vzpomínám na třeba kooperaci s Frankie Knucklesem v 90. letech. Ta nestárne, tahleta dáma. Hold of Honey a ještě tedy Adeva, jak jsem anoncoval, Groovy. Máme 20 hodin 33 minut. DJka Terezie, jedeme party, neděli, Club Mixu, tak si to užívejte.

Močak a Da Funk. A ten sample, to je nádhera, to je kapela SOS Band. Značka Tabu, dva producenti, Jimmy Jam a Terry Lewis, rok 1981. A v originále se to jmenuje Groovin. Nesmrtelná věc a v tomhletom remixu to zní úchvatně. Posloucháte Club Mix DJka Terezie in the Mix.

0: I Am Somebody a Technasia. Technasia samozřejmě legendární projekt. DJka Terezie velice tedy vkusně dává tyhle ty věci, je vidět, že to je hudebnice, že ty přechody jsou fakt fajn a že pěkně korespondujou. V každém případě teda by to možná také chtělo něco dělat, až udělá státnice třeba ze svojí produkce. Je to rozhodně tedy motivace i lákadlo, že?
1: Ano, určitě, mám to v plánu. Teď se samozřejmě priorita je škola a uvidíme, co se potom bude dít.

Žije ve Velké Británii, ale je to Brazilka. Anna a Unique, hezky našlápnutý tech house. Ještě 10 minut DJ Katarezie. 6.40. vydání na Dance Radio pořadu Club Mix.

Tonight I'm feeling a little bit hoe.

Jewel Kid je tam podpora i Karla Coxe a ještě Adiant Hore. Věc se jmenuje Huish Extended Mix. DJ Katarezie, přibližně 5 minut v Club Mixu.

Thank you.

0: Tak Teresko, moc jsme si to tady užili. Byla to skvělá party tady na rádiu. Díky ti, tohle ten styl je mi velice blízký. To znamená, že klasický takový ten house, ale i s hodně prvky undergroundu. A některé ty staré samply potěšily a třeba legendární zpěvačka Adeba. Takže díky.
1: Taky moc děkuji za pozvání.
0: Bavilo tě to, doufám.
1: Moc, vždycky mě to tady baví.
0: Tak to mám radost a my držíme palce ve druhém patře.
1: Moc děkuji.
0: Pozvánka tam máš teďka?
1: Teď si úplně nejsem jistá, protože jak jsem s těma státnicama taková celá hra, tak nemám přesný datum teďkon, ale určitě, co doporučuju, tak na Beat for Love budu. Mm-hmm. Tam budu ve čtvrtek na host stage se samýma ženama. Budu hrát taky na Kvifu a na Colorsech budu, takže určitě tyhle tři akce jsou takové highlighty a samozřejmě mimo to, pokud mám volno, tak hraju v té klubovně.
0: Dobře, držíme ve všem palce.
1: Děkuju.
0: Díky ti za předvedený výkon a ať zvládneš státnice.
1: Moc děkuju, hezký večer.
0: To je asi nejvíc důležitý teďka a pak to hraní samozřejmě to bude hezky navazovat.
1: Ano, ano, doufám to.
0: DJka Terezie.
1: Děkuju.
0: Taky. A já vás si pozvát za dva týdny na Club Mix. To bude samozřejmě černový Club Mix. Přijde legendární Lukas Hulan a DJka Anastázie, nebo Stacy. Takže se na ně těším, Stacy z Francie a Lukas Hulan. To bude za dva týdny. Za chvilku je tady Mambo Ibiza a za týden Chris Adler. Mějte se krásně, dobrou noc.

Come on, keep jerking for me. That's so good.